Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Předškoláci v Kroměříži poznávali práci strážníků. Uherské Hradiště ocenilo mistry lidových řemesel a Hluk potvrdil vedoucí pozici v krajském přeboru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Děti z kroměřížských mateřských škol poznávali sídlo městské policie. Strážnicím ukázali městský kamerový systém, služební vozidlo nebo základy sebeobrany. Velký zájem vzbudila také ukázka práce policejního psovoda a služebního psa Arta. Podle vedení města je cílem podobných návštěv seznámit děti zábavnou formou s bezpečností a prací městské policie.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti byly slavnostně předány ceny Vladimíra Boučka za zachování lidových tradic a řemesel. Ocenění letos získali Naďa Kubisová za výrobu batikovaných kraslic a Dana Štětinová, která se věnuje krojovým a historickým kloboukům. Čestné uznání převzal sklář Ondřej Žampach. Součástí slavnostního večera bylo také předání titulu mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy. Na jejich fungování přispěje částkou přes 300 tisíc korun. Slevové programy využívá v regionu už téměř 28 tisíc lidí. Senior pasy jsou určeny lidem nad 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Držitelé karet mohou čerpat slevy na volnočasové aktivity, služby nebo nákupy po celé České republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Hluku potvrdili svou formu v závěru sezóny krajského přeboru. V sobotním utkání porazili na domácím hřišti Morkovice 3-1 a upevnili si vedoucí postavení v soutěži. V dalším kole uspěli také Slušovice, které zdolali Luhačovice 2-0. Fotbalová sezóna ve Zlínském kraji tak míří do finále a boj o konečné umístění v tabulce pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. Furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.

0: Kříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce s Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.

To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídí elektromobil pro sociální služby. Uherské Hradiště zlepšilo přístup k výšině svatého Metoděje a cykloběh upozorní na rizika drog i kratomu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Sociální služby města Kroměříže budou od léta využívat nový dodávkový elektromobil. Vůz bude sloužit například k rozvozu stravy klientům domova u Kašny nebo k zásobování jednotlivých zařízení sociálních služeb. Město za automobil zaplatí zhruba 712 tisíc korun. Část nákladů pokryje státní dotace. Nový elektromobil má dojezd až 350 kilometrů a Kroměříž si od jeho provozu slibuje také ekologičtější provoz sociálních služeb.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště dokončilo nové parkoviště pro návštěvníky výšiny svatého Metoděje. Nová plocha nabízí 22 parkovacích míst, včetně stání pro osoby se zdravotním postižením. Návštěvníci odtud mohou pokračovat pěšky k významné archeologické lokalitě z období Velké Moravy. Město si od projektu slibuje lepší dostupnost jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v regionu.
0: Zlínsko.
1: Zlín čekají v následujících letech rozsáhlé dopravní změny. Správa železnic společně s městem připravuje modernizaci tratě z Otrokovic do Vizovic i výstavbu tzv. Prštenské příčky, která má odvést část dopravy z centra města. Součástí projektu bude také nový most přes Dřevnici, pravobřežní komunikace nebo nová cyklotrasa. První stavební práce by mohly začít už ve druhé polovině letošního roku. Celý projekt má být dokončen do roku 2030.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Ze Zlína odstartoval 22. ročník cykloběhu za Českou republiku bez drog. Desetičlenný tým cyklistů a běžců během 10 dnů projede 40 měst po celé republice a upozorní na rizika drog, HHC nebo kratomu. Součástí kampaně budou také preventivní přednášky pro děti a jednání se zástupci měst. Organizátoři chtějí akcí podpořit zdravý životní styl a šířit mezi mladými lidmi objektivní informace o návykových látkách.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 tisíc let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští Elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.
4: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace.
5: Umíme, co jiní neumí.
6: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Metalinda. Nebo hoveda.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače rádia Kroměříž. Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: to heaven, goats go to hell.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rokové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Radio Kroměříž.

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil všechny zlá

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži. Drop.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde! Co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi. Vědci se znovu přiblížili myšlence oživit mamuta. Ze zhruba 40 000 let starého mláděte jménem Yuka totiž poprvé získali mimořádně zachovalou RNA, tedy genetickou informaci, která ukazuje, co se v těle dělo těsně před smrtí. Právě díky tomu dnes vědci lépe chápou, jak mamuti fungovali a zároveň posouvají genetické pokusy, které by mohly přivést na svět první nový exemplář už kolem roku 2028. Nešlo by ale o čistého pravěkého mamota, spíše o geneticky upraveného příbuzného slona s mamutími znaky. No a pokud projekt uspěje, mluví se dokonce i o tom, že by se podobná zvířata jednou mohla objevit třeba v přírodních rezervacích na Aljašce. Alias Jurský park je tady, co by nevidět s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští Elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách. A kroměřiští Elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku Volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Říčkou Bělá a Nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Radio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Radio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž. Konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na tzv. Rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

pěsi, budou poslouchat, co říkám.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
3: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
4: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách. A kroměřiští Elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

Metalinda. Nebo hovedá.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: I na Hradišsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kapalina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi Říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští Elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku Volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web Alutex. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
0: Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dneska to bude opravdu o metalu, protože mám tady milého hosta Jana Fírka, basáka z kapely Melodius Deity. On už nám prozradí vlastně, o čem tahle kapela je, takže oficiálně tě, Janko, vítám v rokovém žvanci. Ahoj.
2: Ahoj všetci, zdravím všetkých posluchačů Radia Kroměříž a moc děkuji za pozvání.
1: Janik nám ještě prozradí zbylé členy kapely, protože tam se objeví ten správný pohled nebo úhel pohledu na tuhle kapelu. Pochopíte, o čem to je?
2: Takže vlastně kapela je složena jako z viacerých hračů z Evropy a z Asie. Původně tam byla ještě i Amerika, momentálně to je čisto euroazijská. Je tam hlavní kytarista a původní zakladatel Biggie. On je vlastně z Tajska, z Bangkoku, a pak ostatní jsme Česká republika, Jana Base, potom Anira, zpěvačka z Ukrajiny, a Diego ze Španělska, on hrá na klávesi.
1: Bubeníka jsme záměrně vynechali, protože, no už si to řekni sám.
2: No, jsou to všetky, protože nemáme stáleho bubeníka, spolupracujeme s dalšími bubeníkmi, třeba z Belgicka a z Nizozemska, momentálně jsme v tomto jako stálom složení.
1: Ovšem, pojďme už pustit tu první písničku, kterou dnešní rokový žvanec vlastně odpálíme. Já mohu říct jenom to, že to opravdu stojí za to, takže metalisti, nachystejte se opravdu na ten správný nátěr, protože tuhle kapelu vlastně muzikanti i ve světě přirovnávají k tomu nejvyššímu levelu, a to je kapela Dream Theater. A to nasvědčuje opravdu tomu, že to bude opravdu muzikantský nátěr, takže co jsi vybral jako první písničku?
2: Tak já bych som vybral prvou pesničku z našeho posledného alba Demonology a pesnička se volá Lucifer.
1: Já už to mám nachystaný a všem posluchačům rokového žvance přeji, užijte si to.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Teď přichází asi ta chvíle, kdybychom mohli objasnit posluchačům rokového žvance s mým dnešním hostem Janem Fierkem z kapely Melodius Dejte to, že mají

0: krásnou zpěvačku, která dokáže se svým hlasem takový věci, který mě zkrátka padly sánky, a navíc je to pero jak cip.
1: Takže naša nová zpěvačka se volá Anira, ona je z Ukrajiny a vlastně Biggie, náš kytarista, si ji všimnul na Ukrajina má talent a ona se dostala až do samotného finále, což je jako velký úspěch. A Biggie vtedy dal vlastně Anire nabídku, že či by se připojila na natáčení nového albumu Demonology. Anira potom sa nejak tak pripojila, naspievala si nejaké tie svoje party, všetko vyšlo a vznikla nová pesnička Večery, ktorú si môžeme momentálne dať.
0: A my sa do ní krásne ponoříme. Príjemný poslech!

0: skvělá věc a můj pocitový ukazatel skvělé muziky je, aby si mi rozumel, teraz to povím slovensky, Zimomriavky. Mimochodem, k téhle písnice existuje videoklip, který si posluchači mohou jít zhlédnout, ale poprosím až po té 20. hodině.
1: Ano, můžete si ho najít na YouTube, prostě melodiu zdejte a keď si napíšete Witchery s dvojitým V, tak na vás hned vyskočí.
0: A vyskočí také na vás krásná ženská z téhle skvělé kapely Melodius Deite Anira. My si ale pustíme další písničku z vaší tvorby. Co to bude?
1: Takže další pesnička je Saint Gabriel. Je to vlastně pesnička zo starších alb, konkrétně z třetího alba, epizoda 3 Archanděli a Olympiani v prekladu z angličtiny. A je to vlastně zajímavé album v tom, že vtedy Melodius Deite prechádzalo stavom, kedy sa tam rôzne menili členovia a zrovna sem Melodius Deite si nasadilo laťku celkom vysoko, kedy hodne experimentovali s progresívnou hudbou, s tvrdým metalom, s rýchlou hudbou, s power metalom a nejak tak vznikla vlastne kompozícia tohto albumu, kde sa hlavne aj texty odohrávajú rôznych ako fantasy a podobne.
0: Teď mi tak zavrtalo hlavou, co vlastne teď hraje Melodius Deite za styl v dnešní době, tak?
1: Ja by som štýlovo túto kapolu, ako my sa radíme, štýlovo na Symphonic Power Progressive Metal.
0: A teď na vlách Rádia Kroměříž letí píseň Saint Gabriel kapely Melodius Deite. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Opět skvělá záležitost kapely Melodius Date, ale teď bychom mohli prozradit těm jásajícím metalovým nadšencům vlastně, že chystáte nové CDčko a v určitou dobu vyjde, tak o tom bychom teď mohli požvanit.
3: Takže v tomto novom složení teraz vlastně pracujeme na novom albumu, ktorý vyjde buď to koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho roka a predstaví sa na veľkom európskom turné z Rhapsody of Fire, kde budeme vlastne súčasťou. A tento album je vlastne tak trošku takový inovatívny, pretože hodne experimentujeme s progresívnym metalom, s rýchlým metalom, powerovým metalom, ale ukazujú sa tam aj rôzne štýly ako klasiky, gotiky a symfoniky a celkový výsledok je vlastne hodne zaujímavý a ja si myslím, že posluchačům se to bude velmi páčit.
2: Já už vím, že v Asii vlastně máte tu velikánskou posluchačskou pozornost a ti vaši fanoušci tam vlastně na tohleto CDčko opravdu nedočkavě čekají.
3: Já si myslím, že tento štýl poslednou dobou se těší i velké oblibě nejen jako v samotné Asii, ale hlavně i v Evropě, což jako dokazuje to, že dostáváme nabídky třeba na různé evropské festivaly.
2: A na ty naše Vizovice?
3: Ano, tento rok se zase uvidíme na Masters of Rock. Na hlavné stage.
2: A to podotýkám, že je to vlastně pro všechny kapely obrovská podsta hrát na tom pódiu věnované Ronnie James Diovi.
3: No je to velká podsta pro nás, nejen jako pro mě jakožto muzikanta, ale já si myslím, že to je takový sen se dostat vždycky na takýto velký festival.
2: Přesně tak, ale teď už je čas nabídnout posluchačům rokového žvance další vaši skladbu.
3: Tak já bych teraz vybral pesničku Land of Fantasy, která je sice zo staršího alba, ale velmi se těší obľúbenie len v Ázii, ale aj tu v Európe.

0: Teď otázka do tvého soukromí, něco o tobě, kdy vlastně začal na tu basu hrát, protože hodně muzikantů tě zná jako výborného basáka, sledujou tě a to hodně, hodně muzikantů.
1: Takže vlastně moje začátky na basgitare byly také trošku srandovné, protože od malička jsem byl velmi akční, asi o nějakých 4-5 rokoch jsem si postavil velkou elektrikarskou dielňu, aktivně jsem se tomu venoval. Potom jsem se venoval aktivně hokejbalu a hokeju, kde jsem se během pár rokov dostal do nějakých vyšších seniorských lig a podobně. A jak mi ona už zdravě jako viacej nepovolovalo, protože ten hokej byl hodně náročný, tak jsem se začal venovat hudbe, protože jsem ji mal rád. A vybral jsem si basgitaru, lenže vtedy jsem přesně ani nevěděl, jako taká basgitara vypadá, tak zobral jsem si starou akustickou gitaru, která byla na poli rozbitá, natiahol jsem si tam nějaké staré struny, čo jsem našel, takže dokopy mala 3 struny, která ani neladila, ani jsem vlastně nevěděl, že se taková gitara má ladit. A na tom jsem nějak tak začínal a jakmile jsem si potom kúpil svoju prvú basgitaru, tak to bola proste taká stará Jolana Diamant, asi taková klasika ako v dnešnej dobe. A sranda bola v tom, že ešte mala povytrhávané všetky pražce, takže začiatky na ne boli hodne ťažké. No a tam som sa nejak tak žil s tou basou a postupne som začal na sebe pracovať a hrať s rôznymi lokálnymi kapelami a tak toto nejak proste začalo. No všetko bola taková náhoda v tomto. No,
0: no jak už som říkal, vlastne hodne muzikantu ťa sleduje a sledujou tě i muzikanti vlastně, nebo vás sledují muzikanti z těch nejvyšších pater muzikantského světa, což jsou vlastně Portnoy, Petrucci, vlastně Dream Theater. A když jsem viděl některé zahrané tebou ty party, tak mi to připomnělo hraní Johna Myunga vlastně.
1: Ano, dá se povedať, jako mě baví stále na sebe pracovat a já jsem taky strašně velký perfekcionista a já jsem si prešiel hodně štýlami, jako od popu, rocku, grungeu, metalu, cez aj strašně tvrdé hudby a nějak tak ma baví prostě na sebe pracovat v tom štýle, že stále je čo zlepšovať. Baví ma rôzne techniky ako slepu, tapingu, rýchlo hrania trsatkom, takže Melodious Date mi vlastne dalo takovú pomocnú ruku v tom, že mám priestor na sebe pracovať a toho si nesmierne vážim.
0: Tak uvidíme, jestli to dá ešte vylepšiť, to tvé hranie. Jestli trumfneš Johna Myunga, ale poďme si už dať další skladbu.
1: Teraz by som vybral pesničku Act of Failure a je to vlastne pesnička z predposledného albumu Elysium.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Krásně nám to odsejpá a narušovat pozornost vlastně vašich fanoušků kapely Melodius dejte. Nechci, pojďme do další skladby a něco o tom videoklipu.
2: Máme tu jinou pesničku Overture of Silence a je to vlastně pesnička, kde hostuje Peter Hierpe, je to kytarista z Majestiky, možno asi celkom známá kapela mezi metalistami a je to prvá pesnička, kde sa vydal videoklip, kde som i ja sa vlastne prvýkrát objavil pod Melodius Date. A tento videoklip sme natáčali nejak tak na diaľku, kde kytarista si natočil svoje party video, potom spevák z New Yorku si natočil svoje vlastne party a takto sa to nejak celé zostrihalo a ja si pamätám, ako som to natáčal v zime v Prachovských skalách, kde bola strašný problém sa dostať medzi tie skaly a natočiť to nejak, ale podarilo sa nám to a takto to nejak vypadá.

0: Teď mi je to až líto, protože máme tady opravdu to finále, ten poslední vstup, to rozloučení, ale nebojte, je tady ještě ta poslední písnička, kterou si metalisté užijí. Mým dnešním hostem byl Jan Fírek z kapely Melodius Deite. Janko, moc krát ti děkuji do rockerské žákovské knížky za to povídání vlastně, co jsme tady spolu předvedli, ale hlavně za tu muziku, která byla úžasná a perfekcionistická. Za to ti dávám jedničku s hvězdičkou vlastně, která náleží nejen tobě, ale všem muzikantům v kapele Melodius Deite. Janko, moc krát díky.
1: Tak já moc děkuji za pozvání a moc si toho vážím a jsem rád, že i o takovou hudbu je zájem nejen jako v Asii a v Evropě, ale i prostě v té malé české zemi, což je jako poměrně velká metalová scéna, by se dalo povedať. A já bych chtěl ještě povedať, ať si lidé užívají života, chodí na festivaly, užívají si festivalov, možno sa tam niekde uvidíme, ať prípadne podporujú mladé kapely, kluby, pretože v dnešnej dobe i to je docela dôležité a nebyť týchto malých kapiel a klubov, tak by sme tu nemali i veľké kapely. Takže užívajte si hudbu, majte sa radi a určite sa niekde uvidíme.
0: Janko, ešte jednou ti moc krát ďakujem, přeju ti do muzikantského i osobního života hodne štěstí. Teď bych ešte spomnel, nebo připomněl ten Masters of Rock, pretože to vystoupení tam bude stát za to.
1: Takže lidi bychom chtěl pozvat nejen na Masters of Rock, ale pokud byste byli ještě i v Prahe, tak začátkem budoucího roku v rámci našeho velkého evropského turné z Rhapsody of Fire bychom chtěl pozvat do klubu Futurum, kde budeme hrát 4.2.
0: Kapela Melodius Deite stojí za to, to si nenechte ujít, ale teď už je rozloučení. A ta poslední písnička, která letí všem fanouškům rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž na dobrou bezbolestnou noc, kterou jsi to vlastně, Janko, vybral?
1: Tak majte se pěkně všetci a ještě nakonec bychom si dali jednu pesničku Manglius Pride a je to předělavka staršího singlu, kde vlastně představujeme Aniru jakožto stálou členku kapely Melodius Deite.
0: Přátelé, mějte se krásně, loučíme se a příště naslyšenou. Čau!
1: Tak čau!

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
2: Ahoj, tady Rudy, basák kapely Září.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na tzv. Rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pojďte, Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce šetřit pitnou vodu. Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště v rybárnách a kroměřiští Elefant sbírají zkušenosti v první sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž vybuduje nádrže na dešťovou vodu ve středisku volného času Šipka a v útulku Čápka. Zachycená voda bude sloužit například k zalévání zahrady nebo úklidu areálu. Město očekává výraznou úsporu pitné vody. Projekt za téměř 1,5 milionu korun podpoří evropské fondy a práce mají probíhat od července do října letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dětské a sportovní hřiště v uherskohradišťské místní části Rybárna projde modernizací. Město nechá vyměnit pískové i asfaltové povrchy za nové bezpečnostní plochy z lité pryže a doplní také nové sportovní prvky. Obnovy se dočká dětské hřiště i vedlejší sportoviště. Práce za téměř 2,5 milionu korun mají být hotové do konce září.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice budují nové zázemí sportovního areálu Trávníky. Ve sportovním areálu Trávníky v Otrokovicích vzniká nové sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky. Součástí nového modulárního objektu budou šatny, sprchy, toalety i oddělené zázemí pro ženy i muže. Stavba za téměř 3 miliony korun má zlepšit podmínky v jednom z nejvyužívanějších sportovních areálů ve městě. Dokončení projektu je plánováno v průběhu letošního léta.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Americký fotbal si získává fanoušky i v Kroměříži. Tým Kroměříž Elefants letos odehrál svou první mistrovskou sezónu v rámci soutěží České asociace amerického fotbalu. Domácí zápasy na atletickém stadionu přilákaly stovky diváků a klub pokračuje v budování hráčské základny i zázemí. Pro kroměřížský tým jde především o sbírání zkušeností a další rozvoj tohoto sportu v regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemíčitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice získala dotaci na rezidenční místo v oboru pediatrie. V Uherském Hradišti se uskuteční tradiční festival ekologie a ochrany přírody a rally sprint Kopná ovládl Březík.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice získala státní dotaci na takzvané rezidenční místo v oboru pediatrie. Finanční podpora umožní vzdělání mladého lékaře přímo v nemocnici v rámci specializační přípravy a zároveň má pomoci zajistit dostupnou dětskou péči i do budoucna. Podle vedení nemocnice jde o důležitou investici do budoucnosti regionálního zdravotnictví i stabilizace pediatrického oddělení. Kroměřížská nemocnice loni hospitalizovala téměř 2,5 tisíce dětských pacientů a dlouhodobě podporuje pobyt rodičů s dětmi během léčby.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště ožije festivalem ekologie a ochrany přírody, týká se to také tebe. Čtyřdenní akce nabídne od 11. do 14. června výstavy, přednášky, workshopy, filmové projekce i program pro děti a školy. Novinkou letošního ročníku bude otevřená tvůrčí výzva, jejímž výsledkem bude společná audiovizuální výstava v Redutě. Festival doplní také Bleší trh, svap rostlin a knih nebo diskuze o ekologii a udržitelném životním stylu.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se uskuteční odborná konference zaměřená na dostupnost bydlení a rozvoj bytové výstavby ve Zlínském kraji. V Baťově institutu budou politici, odborníci i zástupci developerů diskutovat o tom, jak urychlit výstavbu bytů a zlepšit dostupnost bydlení v regionu. Tématem budou také nájemní byty nebo moderní metody výstavby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června a zúčastnit se jí může i veřejnost. Vstup je po předchozí registraci zdarma.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Motoristé mají za sebou letošní rally sprint Kopná na Zlínsku. V tradiční soutěži se sídlem ve Slušovicích zvítězil Adam Březík se Škodou Fabia RS Rally 2. Rally sprint Kopná patří mezi nejvýznamnější motoristické podniky ve Zlínském kraji a je součástí českého rally sprintového šampionátu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. You'll find another way. Don't block me out.